0: to domovjace by było i niesmo i we teamie. Šestčmenčino popričech Jakub Bočer a Diana Fručec. Grimichova, Jakube. Dobranie, Jakube. Pola daj no raz do úsovania.
1: Na vujki hoka tolk pala vás ralbicache, no? Diana čera dua stácia zadkula beach ture. Dále sa vie svito mištavstva a chceme zladovač ročo. Před 20 letami VM 2006 v Nemskej nostalgia a žane konflikte če od lasa rade na one čas dopaminame votem nam Clemens Schmidt rozpravja. No a preni maturanča maj netko v usvečenju rukach, tež či, kiš netko džesatku vodzamknu, so tež vesela na vodzamknine, ale kak so poriadne požadač v filmach, što se voni žadaja, votem na Katka Peplec rozpravja a ladame hižo na přichodne šulske leto, keko novačko, abecejniko, kajš rene so praj, vodčakujeme na serbskih zakvadnych šulach, tež to je dženca rano tema planastu v usvanju.
0: A to bi še čera rabicach vopravče, dobra nalada, a ja so nadžijam, so ja netko place nedostanu, když přiznaju, so ve finale sem tla mustvu sapska raketa palce tvočila. To tam, mi bych tam tých modoch hulco tak želžan čovjek, tam za nimi, wow, nie, ach, ja pa sem sapska raketa, potom su na koncu dobili. Vosem inčino popečich, dobre ranje, přeje sapski rozvoz.

si mi čudo do bide k naši sčije netko mili nimale za zaso jedi ižo převietrič vokna začinič piatna čestopnju žive slibro runje pokaza ve salovje ve trebinje što na čestopnju ali špola dame napšikvat tiž do nosačic runje tak noha je potom pojeđe dženca dale zaso hore temperatura nic cele tak horce kajšo zašvrt njach ale dosahace 26 stopnju minja metrologojo jutsiša sreda 26 stopnju a potom dale hore jeđe štvrtk 31 a samo za pjat to poladame hač tomu tak přitrichi ma padnič rekord horcote dla vokovo 40 stopňov hač nohaj na všelakých miestnostšach hač o tiež za horňu vúžicu přitrichi. To ja neviem, ale tiež do přichodných dňov takhle ladam vulke vokvodženie nezmieme tiež nedela 36 stopňov připověděná poladáme, jak se vůvíje, já si myslím, dele nezaleze živé slibo, skýry v ostaně v dušinách dvě menšině do bydl k našestě. Dobré raně, Milena Vůčarec, zpívá z nový dobu.

0: na pošestřeše.
1: Srbský rozhlas. Pojezdče. V studiu Jakub Voča.
2: Dobré ranie. Na serbských základných šulách v okresa Budešín kajštěž ve Vojarecách na šuli Handri Zela, Kulove a Slepom bunže lica dohromady 268 šulských nováčkov do prvního letnika. To je 40 mene a člony. Janek Voča informuje.
3: Kaj zdjeli krajne zariad za šule a kuvanje lazub, zmeja najviac nováčkov z 61 na základnej šuli Handri Zela ve Vojarecách. Tam utvoria runie tak ciriadonie, kaj za 57 dječina krabatovej základnej šuli ve Kulove. Najmenej ABC

0: tajmy sú mili tiež v rajvicach natvarené. To sa znaj menša musí nos vôkvočiť, čo po bieše šest šmenčinu, po napo šestčech čera na bič volebulovi turie rádia Zadkula. No a moto sú tiež vôvali. Naša modžina je vôvala mota 90 leta. Při čímž dom ju vúznať, tak ak sú rene z oblekane byli, nebychú to skýry potom hižo 80 leta, ale to je šojene vôna vec je, zo so staráš.
1: My sme si posledný týždeň ma skrutka zetkali a sme si naše outfity upotali, što budeme sme zraščiť a ja nemám ani tu otvás ništo, što je autentické z 90 let. Oh, kolo, hej. A na jace sme si novo kúpili.
2: Hej. Kak to popravom den byl bez handia? To sa docela nemžem predstaviť, hoda si docela nešto s prečenými vúčinč molí, štú na rie ježe, abo si ti vúčinč tu što zdražší, a zo nic sa pončíce, sam s ním outfitče do šúno a přinú do tomu gobo. Ha, še si ho to pončí šes funk, ha morse kód, abo přes dôzen telefon vúčineli, abo kato by.
1: Nie, zaujšte tak to nebyše. Also musmo predešte jarvole rumáč rytšeli, što je ženský čas jač tak nejo, nažel. Ha, musmo sobe šuli, vatom zo votrytšeli, što mu činí mo. Ha, tak smo se ti zetkali popolnuto, ne bi tak, da smo, also bez handija se mu živi buč.
2: Zajmav, jaz si musel to den zati nebo tak šlo. Mi smo runič v Rajbicah z časovimi svečkami z 90 let rečeli. Vutro do džakva.
0: Kusto klinči, jako boh mu ižo sto boli. Vosom menšinu pona po šestčih. Dobranje v šestarski rozos, ali dom pola dame na pokiju, vedo džen zišeho dnja.

0: začmičeno do šestčeše. V usvičenia rúce, šo je na 10, sabo 12, a netko, že živin je tak pravý los, to tiež starší přeco praja. Stát do novo živinského votrieska, za mnohých modostných započíňa so netko pytanie za vukúvaniom, za praktikumom abo prozinským dživom, to laž to vočakuje dživodavario popravom do požadania.
1: To dôde sa týzno stalo, zase na nedom odpraju, tokež by to tak neporiadne a dôde si ma tu začišmil, zase by to jednoče nepoobeno, zomôžem to na dživom hamče dopokázať zosovem požadal jo, ale tam nie je žádna iniciatíva abo žádny narok.
2: A když například je na písmo šinže, když nikdo nejo podpisal, alebo když to nedživá zo smumu jako forma trichelná, tun adresát poriadne.
3: Tum pravopis je mi nejo vážne. Na tom jen ta vidí, kajara si un do cva prucu dá, sú te starší stano pomali, sú poladali, poradu by buď.
0: Hej, što šefojom modom ľuďom za úspešné požadanie sobu na púč poskyče je haráča. O tom chceme tiež povedať pola na svoj program je za 25 či menšinou. Dobranie přeje Sámsky rozvoz. Back to summer paradise.

0: Aaron Smith.
1: Jakub je poet druge darurao, vidiš, na posedmiche.
2: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Jakub Vouča.
3: Dobre ranje. Na serbskich zakvadnych šulach v okresa Budešin gajštež ve Vojerecach na šuli Handri Zela, Kulobe a Slepom. Bunže lica doromade 2680 šulských novačkov do prvního letnika. To je 40 mene, hač Loni, Janek Vouča informuje.
4: Kaj zdjeli krajne zarjad za šule a kuvanje lazub, zmeja najviac novačkov z 61 na zakvadnej šuli Handri Zela ve Vojerecach. Tam utvorja runje tak ciriadonje, kaj za 57 dječi na krabatovej zakladnej šuli ve Kulovje. Najmenje ABC niko zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dječimi. Tam kaj štež v Radvorju, v Oklecach a v Ralbicach utvorja stajne jednu riadonju. Na budeske serbske zakladnej šuli zmeja v dvema riadonju maj 5 novačkov a 48 dječi zmeja v dvema riadonju maj ve Slepom.
3: Dalše novostky ze serbských kubaniščov zoniče dženca pola nás bihu vusevania. Od 1. julija so popfatk za odpadky budeským v okresu poveši, to je čera v okresen semik v obzamknu. Popfatk stupa vo 5 euro v obmiesac na domjacnosť. 15 litovani sú pračiznu zminili, popfatky pak košty hižo viace nekryja, rezervy sú konc leta vúčapane. Dále so tiež košty za taxie poveša, od septembra stupa zakladná pračizna vo 1 euro na 5 euro posta, každý kilometr prači 60 centov noce sa ma 80 centu na kilometr viace. Serbska raketa Kuovokova Tadija Krečmarja je dobeča druje stacije Zadkula Bičture čera Ralbicach. Mustvo dobe na Mustvo Ralbice Rožant, kiš stejahu krepenemu razi finalu. 20 miestno za 4 hodžinski turnier bychu po 8 menšinach pone raje 64 štaflach. Motto Ralbičanskie stacije byše 90 leta, za to zvoblekachu sem noze draste v neonových barbach vujke navušnic abo treningové vobliky. Přichodná stácia je punželu nebečícach, tam je motto modro-červené bive. Zorecu skáďuja so včerašeho svieto znači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tiež nošo Nobelového myta z USA. Cíl je so svojim sledženiu odpôsovač. Kaj zdieli Nímsky centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krotko abo zubia so spíšnišo hač myslené, tohodla je za sledžerio vážne, zoso ich dživo pod svým sviče koordinuje. Vzorecu má tak reciezny plán za vopkeč buanie nebies nastač. Zariadovanie, kotrež hač dopiatka traje, organizuje Mezenárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mistrka v dalekoskoku. Konc tydzenia wudoby se lohkoatletka v starobnej klase złotu medaliu przy sakskich mistrzostwach Mitwajdze. Wona skoczy 4,64 m daleko. Z tym je Serboka Serafina Mičkec tu chwilu po cywie sakskiej najlepsza 12-letna w dalekoskoku. A to bychu naše povestče, kotrež nemakače tež na našich stronách internete abo naše damotné app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: V 18 stopne pokaza žive slepro Budešinje, svonco sa na nás smiva, takajš přes cvý džen, nekotre môčile dženca tež vúľadame, vostanie sucho, maximálne 9,20 stopne dženca, k tomu sa dá cúne viecik, júce dále sucho a horco, potom maximálne 3,30 stopne a zbytk týdženia to runia, horco a sucho a svončne, viašk je piatk, tam pripovedža 6,30 stopne Celsiusa.
1: 4 metry 4,60 môda sa Serbuka neskýry nová Hajke Drexlerová, ja neviem. Tohle dáme na púče, tu sa ničo nestáva znamenča, ja to ve systémy nevidžu, štož nima ničo rec, jeli sče vyrúne po púču se smopetom, se skolesom, s autom, tiež pieši, a ničo nešto vidíče, potom sa atúbe přizevče, nuci peč 9, 1, 7, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, po sedmich.
2: Serbski Rozwoz.
1: Stunetko spiewa Veronika Kalimtsena. Witaj k nam.

Dessatzmädchen, du hast mich die Stuhlstopp-Programmwoche Dübko, Smim beim Jensa, Präsentowatsch, Sabski Institut, Prosse Jensa, Poschipunio, Dwiemai, Napschednosch, do Instituta, do Institutskeho Tvarin, ja, na Budeske Dwonischowe, Thema je, Institutsje, Identita, a Wobdzielenie, Stuposelnia, Kulturnu, Wistotu, we Bretoniske. Přichodna rečna hodina wobydlerskeho policista Andreja Kubara je po budniu od 4 do 6 v tvareniu zaradinského zvierska při kloštorskej vodže ve Pančicach Kukovie. Dženca z Čevokličansku na Vokličansku kupu prošení, tam zmije Kurlipa z javnú probu od večera 6 očakuje vás tam. Svodna ječ a svodne napoje od večera 7 Kurlipa potom svoju z javnú probu převeče. Na dvorje budyského rodu doživíče vo dženznišeho zaso kino pod hovým nebjom. Dženca je zahajenje riada do pokazaja nímsku komédiu Extrawurst. A v Ralbicach so dženca viesna rada skadžuje večer 6 vysedaní dojo v rúmnosti stará šula. A dodživa dva vitaja jutce po budnju šuldorju 9. letnika Savskog gymnázia tu ze smesta a po budnju od napucjoch do napopečich su holce a holce jutce na casting za serbske džičace dživa dvoprošene. Džiči v starobje 9-12 let moža so vobdžilič a dživa dvo tak za sebe vodkrič. A jutce prošu do Kulova, tež miestčanská rada so tam, zetka večer 7 v tamnišej sedarni. Vasa menšinou, dosedemich je.

zvuk k přemyslovaniu. Křesťan James Mink zpěvaše. A slova k samozpěvaniu. Ličo, nová doba zpěvám. Hodosť. Srbský božinský oktet. A daj mi tvoju ruku, Marie Matce, naspěva.

0: No a svicu mi je hru čera večo, dokež je so dolho vúralo, predahač by pon vopravdže finále haj so vúral ve Ralvicach na Bič. Voli bulovej turie, to bieše mieste mižo druha, tak spíšne so čas minie. Přichodne činžen punže do Nebečic. No a potajkým najprede je čera tejšie žbieta Pöpelec, si šitko ľubič dáva a nám čence ráno čarošu turu zima.
1: V Ralvicach sú si zase viele prúce dali. Sú nudom dvaj púle načvarili, stan sa tyšky stieža v kutku odpočnič. A sú výčov tušo předrastčinič v outfitče dživat na čestu dživu 10 let. Naušniki, putne pasky a tyšoče v neonových barbách, kaž píše to tedy moda. To píše mienujúce moto v Ralvicach.
2: Ralvičanské sú za to, jo, jara, dere šivoť, my musíme sa posledný týden štvrt zetkali. Ha, smo naše outfity huprovali.
3: To sú naša, moja džovka kúpiva, ten je na nekaké ni na program na našo vesno svedžená, hej. Tak pa smo objali džins kolu, nekakje t-shirte, kot už nišno ojkajo, hej. To sú naše drasto boli.
4: A to od Fašinka.
5: Tak smo kulove boli. Sili jednore ako mała skupina. Po přečele, svojba, šiku s romadže.
1: Hej, kreativní oni sú v Ralvicach. Poladame pak na Rajniši. Dvě pisko je tam do maja. 20 mústvo je tam včera vo dybky vojovalo. Miestna byšu byl 8 menšinu napšilnené. A po 4 hodinách byšu najlepší včerajšieho večera serbská raketa ve finálu dobychu přečivo Ralbicu Ružant.
6: Na kvíže pát, men extrémne finále, tí ľudia sú tu boli, sú jara vodce boli. Nemám prajeť, na koncu musíme jara gut vojovali, vo dvaj mústva, ja prajeť, aby je na jara vúhu na nara.
5: To by jara napínace, když hát ešte inžiní nesom tak daleko šišva s jenom mústvom, to hulce jenom jara podpíraja při tým, to je to, jara fajn bo.
1: A ešte nešto sú včera večer zatkulária vozivili. Motto za příšodný týden. Tun rika, modro červené bive. A Bič stácia je potom v Nebečicach.
0: Cimičine po bydlk na vosom zimanie bieše to zatkulá Bič.
7: Ach, Kala, što máš týden sa očo všetí džone? Džence a pundžela, to dala vizo jenojš.

krizu nasvědče nimo toho je so přes domjacu VM nové začuče zromadnosti ve kraju stvorivo. Čehodla, tunraz, 20 let po VM 2006 je to trochu hinak, a što ma technologiske vůbiče tež s tým činič, o tym můžeče ve naši app MDA Serbia čítač, abo tež na našej internetovej stronie. Ale, Kašprajne, když so dopomňu na vůjku zromadnost tam ve Kočinje například, kak su tam Nimsku pohoňovali. Na totla su dobro vůlade za štvrtk. Na najpožišo tež tam môža sopvachte vonka povesneč a zromadne juskač. Nimska vůbranka raje večo džesačiš a to vidíče ve ARD. Ci do napu 8.

opšeč. Ni račun nic. Civilky na hosom ľudom je. Dokvadne za vymenčenie. Samski institut proste dženca pošipunie dvima je na přednošk do institutného tvárenia. Na budeske dvorniščové téma je institúcie, identita a v obdělenie štup poslenia kulturnú výstotu ve Bretonijske. Dženca pošipunie dvima je ve Samskim institúče Jove Mestče. Přichodná rečná hodina v obedlerského policista Andreja Kobara je dženca po podňu od 4 do 6 ve tvárenju Zahradnického zviazka při Kloštorskej vodže ve Pančicach Kukovie. Dženca šče na Vokličansku kupu prošení, tam zmije kur lípa z javnú probu. Od večera 6 počakuje vás tam svodne jedže a svodne napoje. Od večera 7 kur lípa potom svoju z javnú probu převedže tam na kupie. Na dvore budeského rodu doživiče od džencnišeho zaso kino pod hovým nebiom dženca je zahajenie riada. To pokazaja nímsku komédiu Extra Wurst. A v Ralbicach so dženca viesna rada skáďuje večer ve šestčich v Sidonskej rúmnosti Stará šula. Potom do divadva vítaja júce do podňa šulerio 9. letnika Serbského gymnázia Budešin a pošipuňu popuňu na pocioch do napopečích sú holce a holce júce na casting za serbské dičace divadvo prošené. Dzieci we starej obie 9 do 12 lat może so w obdzielić, a dziwadwo tak za siebie odkryć. A poladamy jeszcze do Kulowa. Mieszczanska Rada so skadzuje wieczo 7 w tamniejszej Sydonii.

0: euro na 5 euro posta, kužde kilometr płaci 60, w nocy samo 80 centów na kilometr viace. Serbska raketa wokoła Tadeja Kretschmaria je dobyča druhej stacie zatkula bičture čera Rajbicach. Mustvo doby na mustvo Rajbice Rožant, kiž sejachu ke prenemu raze finalu. 20 miestno za 4-hodžinski turnier bichu po 8 menšinach pône, raješe so 4 štaflach. Moto Rajbičanske stacie bieše 90. leta, zato zvoblekachu se mnoze draste neonových barbach, vujke navušnice abo treningové voblekachu. Přichodná stácia je punželu Nebelčicach, tam je motto modro-červené bive. Zorecu skáržuja sa o čerošeho svetoznači vedomostnice na polu astrofyziky a astronomie. Mez nimi je tež nošo Nobelového myta z USA. Cíl je sa v svojim sledženiu otvorsovač. Každý Límsky centrum za astrofyziku sú nekotre astronomické fenomény jara krotke, abo zubia sa spíšniš hač myslené. Tohodla je za sledžeriu vážne, zo sa ich dživo po celým svete koordinuje. V Zorecu má tak rec jezdny plán za vopkečbovanie nebia nastač. Zaradovanie, kotre štraja džopiatka, organizuje Mezinárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v dalokoskoku. Kun stydženja vudoby se lohkoatletka v staromnej klase zvotu medaliu při sakskich mištostvach mitvajdže. Ona skoči 4,64 m daloko. S tym je Serboka Serafina Mičkec dokvilu po cywej sakske najlepša 12-letna v dalokoskoku. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internete, abo našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: 21 stopňov pokáza živé slibro při buddhistským studiu, dženca znova došť svonca, tež nekotre mročele vúľadamy, ale vostanie sucho. Maximálne 29 stopňov dženca, júce potom dále horco a sucho, maximálne 33 stopňov, no a viašk potom piatk sme docpili z 36 stopňov Celsiusa.
2: Na drohách na pučach se ničo nestava, znamenča ja to nevidžuje systémie. Dež mače za nás dalše informácie. Potom sorad ľubie pola nás přizjevče tu ve studiu 0591-734-100 je naše číslo. Přes čet to tež funguje. Však osmi tež dostali dženca ráno puštu ze Zjerovana. To sme sa veseli, voj. Ište raz ručo, kýva môj. Jakub Kiwaj.
0: To je meniske.
2: Utro neđak. Šoči cvojbe. Štiri menčine pod napu, džubičiš.
1: Srpski rozvoz.
2: So, Haneke.
0: Ah, hej.
2: Neno?
0: To je ljubši studija,
2: no? Hej, to do leča sluša, to je taki evergreen v srpskim programje. Jedniga market spiva v Kostorjancach. Medla može to hač do hod bežeć. Ale do patožicu kunca. Hej. Peč pod napu, džubičiš. Hej.

Sie will gehen, Nadjewin. Nieder, nima. Hai minic so ale spiešne so, je dženci šaranje minovo cvilki nađeve čižo je. Samski institut prose menuce dženca poši ponu dvima je na pšednošk do institutnoho tvarenja na budovskej dvorništove. Tema je tam institucije, identita a vobčilenje štu poslenja kulturnu vistotu ve bretonijski. Přichodna rečna hodina vobedlerského policista Andreja Kobara je dženca po podniu od 4 do 6 ve tvarinju Zaradinského zviazka při kloštorskej vode ve Pančicach Kukovje. Dženca sče na Voklečansku kupu prošení, tam zmije Kurlipa z javnu probu od večera 6 očakuje vas tam svodna ječ a svodne napoje a vizotiš dobry spiv. Na dvore budyského rodu doživičovo dženznišo za sokino pod hovým nebijom dženca je zahajenie riada, to pokazaja nímsku komédiu Extrawurst. V Ralvicach viesna rada so skáduje večo 6 v sedanskej rúbnosti stará šula. Kulovská miešťanská rada skáduje so večo 7 v tamnišej sedarni to Jutze. A kulturna fabrika ve Vojerecach chce z vami dovjezdu ladač profesor Benz, prezident Mezinárodnej unie astronomu, tam vod svetnišću přednošuje, a to juce sredu, večer 8.

Peter Sidom, das hat Schulerio Serbskije Zakvadnje Schule Budešin, a Českije Schule v Bolivsku. Susana Zromadni Vumenje v obdželili projekt Scena Volna, Svobodne Jeviščo, ki švobsahuje v biehu leta hižo troje kunce tydženja, a dživarnički je s tem vúspěšnje so zakončivo. Dživarnice z Prahy sú se s dječimi pantomimu nazvučovali, rična animácia a ze znače susodného kraja a kultúry má so tiež v novém šulském leče dále viesť. Kletuch cedža so ze z regionálnej jedžu české je zeznajomnič, jeli so spichovanie přes euroregion Nysa zaso poradži. No to by tolarine bylo. Čivič minčinu do čivičich.

Lietosa stoi svitui žin meriopet motom reimagine. Stimkše UN zjednošene narody napominaš k pše obmyslovaniu k novemu mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žredo resursu. Cíl jo je uchováš před upeceraním a stamaním.

svjetove merja stoje pšet velikimi upominanjami a obkrozenim. V slednjih čižašća letah su vjece ako čista merskih poninov pšipoviželi ako umarve. Teke pši samem povojca šiknih koralovih rifov je stamana. Jedna z velgickan važnih pšicinov su trajnje pšibirajuce kopice vedpadkov v merjach. Gadovate mašizne z rolnikarstva a industrije dostavaju se přes gruntovu vedu a reki do merja, a tam přeměňaju oceánický ekosystém. Výdobne sliede sú napríklad vetemeranie rybov, merských cicariov a merských ptaškov. Přes te škedne mašizne rozširiajú sa pak také škednivé algy a druge organizmy, a veni sa ubiežujú s koralami a mušlami ve carobu. Rovnocasne sú meria nadmierne přivojte. Za živienie na zemi grozne kolovrote.

0: Kužicenja.
1: Nova kojc Gerdi Verone ma žinca bosta, kvena ma palincovu licbu, 77 leto nendo stara, tovaristvo nebelic tvr, jej ako svojemu cvonkoju učopnjek tomu gratulirujo, a přes tu drogu, přes radio se užikujo, a šep šetce svojemu tovaristvoju zvierna a pomaga žeš mežo vesenčo strova, a dobrije mysli to, že se vam, luba Gerdi Novakova, vaše přijašele z Ronego, vam zaspivajo Ronisk Grosse.

0: Było to Hot Sugar Band, jednatych pšašanych, nevěci pšašanych, kubko za muziku, za Lindy Hop a swing muziku a swing reje. Na kapusu Bramborské technické univerzity BTU žínca profesorky a profesore Nierioju, veni na vaše pšašania vete gorniu, tam je žínca informacijský studijne žen, což je vy jadentých skoro vesem, že se studijových programov studijovaš, pen jo to definitivně neco za vas. Na te BTU nemožeš jo jano studijovaš architekturu abo mašinotvarstvo, také kulturna věda, muzika abo pedagogika sú opcie. Už je toko dajo nové ceptarský studium za základnú šulu a ja mám ho moju kolegynu Dianu Šecovu. Diana, budú také ten nové studium serského ceptarstva prezentírovaš?
1: Jo, ven zvuša do ceptarského studiuma za základnú šulu. Serbšinu dajo v kombinácii s fachoma matematika a nimsčina. A studium dejbeš krádu usmerjone na praxu. Vici o tom zgonio šo net za štundu sega jadnok ve prezentácii na gvonem kampusu TBTU hovohože buzu. Až to sega styrich su tam teke šake stojnice, čo šmežo šo se dali informirovaš.
0: Mežik, Jana. Pšipetla gronjane teke docentku abo docenta za serštino peta BTU ten studium gatce nento akle natvario ten serski. Proco vaš mogu se kvalificirovane luže ešti jaden tyžin dvojko, to kroni čižastřego junija z kojencijo ta frista, a cošo nento vici vižiš pon glidašo na webok univerzite www.b-tu.de.
2: Nie, to nie mam gu popšerom cynišť. Zapšerom nic. Jo, nento napšal do úzešenia.

Lietos as toj svědouj žin meriopet motom reimagine. S tym kše UN zjednošené národy napomínaš k přeobmyslovaniu k novému mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žrýdlo resursu. Cíl jo je uchováš před upec raným a stamaním.

Ve své muzikové tvorbě Okeanide opus 73 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius zazdaším na klasickou mytologii. Okeanide jsou nymfy žouky merského boga Okeanos a jeho manželské Tétis. Ale Sibelius je změnil titul kusa věci raz. V prvně předvoze je pominil kompozíciu Rondo žvavou. Další titule pešegují se na bogoku žvavou z mytologii Kalevala. Už je toho dajo dvě versie, a ved prvně je inspirácie až ku getové kompozícii je daloka droga. Šikne versie zdají se pak na jednu abo drugu vášňu se zabíraš s Merijom. Na prapremiéru v maju 1914 je Sibelius dojel do New Yorka na sparné loži. A ešte duci na širokom Meriu je žíval na sledných korekturách. Tverba je byla veľký úspech.

0: korzenia.
1: Nowa koc Gerdi Verone ma jinsa bostak, wena ma palincovu licbu, 7 a 7 leto nindo stara, tovaristvo nepelic tver, jej ako svojemu cvonkoju učopnik tomu gratulirujo, a přes tu drogu přes radio se užikujo, a šo pšetce svojemu tovaristvoju zvierne a pomaga žoš mežo vestančo strova, a dobrije mysli to, že se vam, luba Gerdi Novakova, vaše přijašele z Ronego, vam zaspivajo Ronisk, Grosse.